Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: hranice trancové taneční scény exkluzivně v Česku.
1: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
0: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů. Are you guys ready for a state of trance?

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky.

druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90 až do 29. září. Kaufland. Dance Radio. Dance Radio.

0: nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejstrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej.
4: Více o nabídce na byd.com.

0: Baby Hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, milí posluchači, blíží se nám 7. hodina ranní sonority a úžasná pohodová věc Lose You, právě teďkon 1 minuta před 7. hodinou. Já vám přeju krásné ráno, máme čtvrtek, blíží se nám víkend, no a před námi 120 minut toho nejlepšího minimálně taneční muziky, taky se začneme už připravovat na nadcházející víkend, řekneme si taky nějaký tip, kam třeba o víkendu, pokud budete víkend trávit v hlavním městě, kam třeba vyrazit, tak rozhodně držte vlnu na 89 a 102,9 FM, budeme hrát třeba Davida Guettu společně se Sia a Let's Love.

Tak já myslím, že se máte rozhodně na co těšit. 7 hodin, pár drobných k tomu. Pojďme teďko na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji si jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Policie v anglickém hrabství Yorkshire zadržela 68-letého muže, který měl podle svědků střílet z luku na projíždějící auta. Incident se odehrál v odpoledních hodinách na jedné z frekventovaných silnic města. Několik vozidel bylo poškozeno, nikdo ale nebyl zraněn. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin 16 minut, k tomu krásné dobré čtvrteční ráno. David Guetta, Sia, Let's Love právě teďkon v našem éteru. No a vás zdravím při čtvrtečním posechu ranního freše. Máme čtvrtek 24. září, svátek nám slaví Jaromír, takže rozhodně přejeme všem Jaromírům všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať máte borci krásný a pohodový den. A to samozřejmě přeju i vám, co ostatním, co třeba dneska nic neslavíte. A už jenom proto, že máme čtvrtek, zítra je pátek, no a pak nás čeká nadcházející víkend, který aspoň teda podle předpovědi slibuje krásné počasí, tak už si můžete teďkon dopředu dělat plány, kam třeba vyrazíte, jestli to bude nějaký, dejme tomu, odpočinek, nebo jestli se rozhodnete pro nějakou třeba denní party. No a o jedný denní party se tady v rámci ranního freše určitě pobavíme, tak držte vlnu na 89 a 102,9 FM. Za chviličku už novinka v našem éteru, Ned Slater, DNA, bude taky Camel Fat, Jason Status a nebo Kokiri.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf, mňau. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Fate in Love, právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou přeju krásné dobré ráno vám všem, pokud jste právě teď naladili čtvrteční ranní fresh, tak doufám, že budete mít naprosto pohodovej čtvrtek. 7 hodin, 33 minut k tomu, my jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou, oblačnou, místy až zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k pouhým 16 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Takže dneska se rozhodně připravit na to, že by nám v průběhu dne mohlo sprchnout, ale myslím si, že to není zas tak nějaký úplný drama. Navzdory tomu, že o víkendu meteorologové předpovídají, že by mělo být krásně a my bychom si tak měli užít sluneční víkend. No a po víkendu by se mělo v Čechách objevit babí léto a teploty přes 25 stupňů, tak doufám, že se ještě před tou zimou trošku ohřejeme. Jdeme dál na muziku, 1984 Over and Not a Joke, bude taky John Dahlbeck, Dante Klein, Swedish House Mafia, Happiness is so set, nádherná věc a čeká nás taky Boris Way.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
1: Dance Radio.

0: 7:50 k tomu krásné dobré čtvrteční ráno, tady je čtvrteční ranní Fresh Sandy Roadem na čtvrtečních vlnách 89 a 102,9 FM. Sliboval jsem, že vám přihodím nějaký tip na víkend, protože víkend opravdu slibuje nádherný počasí a pokud ho budete trávit ten víkend a v hlavním městě, tak rozhodně běžte hodit očko do skateparku na Štvanici, kde se koná už několikátý ročník Hardtechno akce, kde vystoupí spousta DJs, jak ze zahraničí, tak vlastně i z Česka. Mezi ty český patří třeba Winter, Nonsense, Her, Klar a budou tam i zahraniční headlineři, jako je třeba Igda anebo Elzbo. Myslím si, že tahle ta věc je tak unikátní v tom, že se to koná právě v těch prostorách toho skateparku, takže pokud o víkendu nevíte, co byste dělali a máte rádi vlastně tu aktuální tvrdou hudbu, tu hard techno scénu, tak si myslím, že tohleto je mejdan určitě dělaný pro vás. Mrkněte na net, já jsem byl na ročníku, nebo respektive na vydání, kdy přijel Nicholas Julian a bylo to naprosto famózní. Já tam shodou okolností v sobotu jdu taky. Takže se případně můžeme potkat a nějak si to užít hromadně. Takže doufám, že se třeba potkáme. Na Dance Radio půjdeme ale teď dál za muzikou, protože čas nám běží a budeme si hrát třeba ten Snake Coma Cat, anebo nás čeká do 8 hodiny taky ještě James Hor a She Knows What She's Doing.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio. Truth, Peace, Love, Acid.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio.

James Hirsch, She Knows What She's Doing, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM, jednu minutu, přátelé, před 8 hodinou raní. A taky jsou možná mezi námi tací, kteří teď právě vstávali, taky vám přejeme krásné ráno, pohodový čtvrtek a doufám, že vám dneska všechno vyjde a půjde vám všechno od ruky. Mezi 8 a 9 budeme určitě pokračovat s tou nejlepší taneční muzikou, čeká nás třeba Thomas Newsen a Tim Van Wert a pecka Ocean Deep.

0: Tak si na plnou verzi rozhodně počkejte. Teď už 8 hodin ráno, čtvrtek 24. září, svátek slaví Jaromír. No a my posíláme další zprávy a taky počasí.
1: Po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta beze srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Volkswagen na Slovensku prodává svůj závod v Martině, kde po více než čtvrt století vyrábí součástky pro osobní automobily. Kupcem by se měla stát dceřiná značka koncernu MAN, výrobce nákladních vozidel. Změna se dotýká 700 zaměstnanců, kterým podle informací z odvětví může hrozit propuštění i snižování platů. Sněmovna ve středu schválila zrušení pravidelné valorizace cen dálničních známek. Novelou také upravila platnost jednodenní známky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, místy přehánky s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Bude taky Midnight Generation a pak nás čeká jedna hodně zajímavá novinka. Armin van Buuren se zpěvačkou Sašou, pecka Everlasting. Rozhodně si to dejte, pokud jste v autě, tak bych vám doporučil, dejte si to volume trošku jako doprava, pokud samozřejmě můžete, ale dejte pozor na rychlost vašeho vozidla, protože tenhle ten track opravdu evokuje v tom, když si to dáte trošku naplno, tak že automaticky budete se šlapávat plyn a na to pozor, to by mohlo být nebezpečný. Tak ať už jste kdekoliv a ať už jdete nebo případně jedete kamkoliv, tak samozřejmě i my tady z Dance Radia přejeme šťastnou cestu, ať dojedete do správné a hlavně v pořádku do cílové destinace. My půjdeme dál na muziku, jak jsem říkal, za chviličku už pohledu minulosti Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: naprosto čistá, fantastická, melodická věc. Armin van Buuren, Sasha, Everlasting, jako novinka v našem éteru na 89 a 102,9 FM. Já jsem říkal, že tato věc je opravdu boží a jsem rád, že Armin udělal takhle krásnou melodickou trancovou věc. Doufám, že se vám líbila stejně tak, jako mě, byť teda nemůžu o sobě říct úplně, že bych byl nějaký obrovský fanoušek trancu, ale tato věc mi teda opravdu hodně zasáhla a jsem moc rád, že ji tady v rámci Dance Rádia máme. 8 hodin 32 minut k tomu, pojďme se mrknout na počasí. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 16 stupňům a odpoledne by se měly taky čekat nějaké přehánky na tu zimu nad České republikou. Tak uvidíme, jestli se předpovědi meteorologů naplní nebo ne. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a dneska to s tím počáskem nějak přežijem. A od zítřka, dámy a pánové, by se mělo do Česka dostavit babí léto a teploty někdy až kolem 20 stupňů. A po víkendu dokonce přes 25 stupňů. Pojďme dál na muziku, za chviličku, jak je jedna houseová klasika, Michael Calfan, Treasured Soul, bude taky Ned Sky, Andromedic, Jamie Jones, Annette Fab a nebo Kreider společně s Tom Starem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Dance Radio.

0: Jedna z těch legendárnějších záležitostí, Kreider, Tom Star, The Wolf a Deputa Madre. Tahle ta věc z období, kdy opravdu tenhle ten styl byl hodně žádaný, hodně hraný a hodně chtěný. Kreider na tom spolu s Tom Starem udělali obrovskou kariéru, strašně se tenhle ten styl hrál. Teď se ta doba trošku změnila, já věřím tomu, že ale tenhle ten groovy, který byl, že by se to ještě mohl vrátit, protože je to takový víc jakoby na pohodu, na chill, ale samozřejmě to je jenom jakoby můj názor nebo takový moje dnešní přání, co bych si asi tak jak jako je přál. Uvidíme, třeba se to změní, třeba ne. Nicméně 9 minut nás dělí od 9. hodiny ranní. Po 9. už tady bude dopolední Drive Skatey, poté také odpolední show a taky nesmíme zapomenout na to, že 18 hodin startuje další díl, další vydání pořadu Dance Radio Chart, naše staniční hitparáda. A pro vaše oblíbené skladby můžete hlasovat vždycky po skončení hitparády do následující středy na webu Dance Radio. A pak už stačí jenom poslechnout si aktuální vydání a zjistit, jak třeba ten váš oblíbený track skončil na nějaký pozici. Do 9. hodiny si dáme ještě Sicky Lonely Together, bude taky Groove Armada, My Friend, a já stále přeju krásné ráno. Ano, se tedy Dance Rádia.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

8 hodin a přesně teď na vteřinu 59 minut. Groove Armáda. My friend. Naprosto dokonalý závěr čtvrtečního ranního freše. No a přátelé, mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám klidný a pohodový čtvrtek, mějte se krásně, užijte si dnešní den. Zítra se na vás budu těšit v 7 hodin ráno a zítra už máme pátek, tím pádem se budeme opravdu už i tady v éteru připravovat na víkend, tak se na vás budu moc těšit zítra v 7 hodin ráno. Po 9. už dopolední drive skatey. Mějte se krásně, čágo. Dance Radio News. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji si jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Policie v anglickém hrabství Yorkshire zadržela 68-letého muže, který měl podle svědků střílet z luku na projíždějící auta. Incident se odehrál v odpoledních hodinách na jedné z frekventovaných silnic města. Několik vozidel bylo poškozeno, nikdo ale nebyl zraněn. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

to je takovej krásný funk. Nevím, jak vy máte rádi tuhle muziku, ale pro mě je tohle vždycky takový jako zosobnění pohody, slunce, dobrýho drinku, moře, dobrýho vibu, a právě to slíbil a taky věřím, že na vás trošku dýchnula tato atmosféra společně s The Shapeshifters a You Are In Love, což si myslím, že dneska budeme potřebovat, protože to počasí teda dnes nic moc, docela nás tam čeká zima a hlavně má pršet, takže pokud zrovna třeba posloucháte a ještě jste nevyrazili do práce a do školy, tak deštníky sebou. Vám přeji krásný dobrý ráno, dopolední drive startuje i dneska ve čtvrtek 24. září 2026. Je tady opět s váma Katie mezi 9 a 12 hodinou. I dneska spoustu skvělý hudby, spoustu novinek v Éteru Dance Rádia. Omrkneme novinky na hudební scéně, omrkneme zajímavosti, aktuální trendy. No a určitě se ještě vrátíme do včerejška, ke včerejšímu jednomu velkému koncertu, který proběhnul v Praze, a spoustu dalších věcí. Takže krásný ráno, zdravíme mimochodem

0: fenomény Dance Radio. Dance Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Stavebniny Dek přináší Megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla, to dobré začíná u nás.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: FM, přátelé, za náma Fisher a skladba s názvem Rain. Na frekvencích v tenhle ten moment posloucháte dopolední drive, doufám, že jste s náma. No a právě pojďme se ještě vrátit do včerejšího večera, kdy proběhnul v O2 aréně očekávaný koncert, a to Pussycat Dolls, což je holčičí sestava, která musím říct, že jako válela a ten největší úspěch měla asi 15 až 18 let zpátky, ono už je to docela dlouho. Nicméně pak se nějak jako holky rozpustili, no a teď, nebo loni, ohlásili návrat a taky vyrazili na turné. Nicméně z té původní sestavy zůstaly tři, ale samozřejmě i hlavní Nicole, zpěvačka, nebo oni zpívají všechny, ale spíš Nicole je taková ta hlavní frontmanka. No a musím říct, že na mě hned ráno vyběhly videa z té haly a úplně jsem si říkala, že ta atmosféra musela být fakt jako dobrá. Dokonce jsem tam koukala a viděla jsem, že si Pussycat Doll přizvali nějaký fanoušky k sobě na pódium, kteří si střihli i choreografii k písni Buttons. A co je hustý, to je teďka taková osobní věc, že jsem tam viděla i kamarádku, která je tanečnice velmi úspěšná, Terka, takže zdravím Terku Kvasnicovou, která se objevila mezi tanečníky a dala si to úplně jako s přehledem, takže hustý, takže je to fajn, možná na vás vyběhnou videa právě z tohohle vystoupení ze včerejšího outučka a já mám teda velkou radost samozřejmě za Terku a za všechny, protože si dali tu choreografii opravdu jako takhle úplně hezky, takže věřím, že zážitek a že atmosféru jste si užili, pokud jste teda vyrazili. Teď už vám letí Dimension a dáme si Love to Me.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Deadmau5 a Rob Swire a jejich společná věc Monofobia na frekvencích Dance Rádia a 5 minut nás dělí od 10. hodině a my už se pojďme podívat na nový desky, který samozřejmě vycházejí v těchto dnech a který by vás rozhodně neměli minout, pokud máte rádi samozřejmě více žánrů, tak doporučím třeba Miley, což je Miley Cyrus, která přináší taneční popovou desku Bass Pursuit, která se rozhodla v rámci jubilejní 10. studiovky odložit svoje příjmení poprvé a nazvat svoji desku jenom Miley. A taky se máme těšit rozhodně na spoustu energických 10 skladeb, který mají i spoustu zajímavých spoluprací. Pokud ale máte rádi trošku něco více popově rockovějšího, tak Dave Stewart přináší na scénu novinku The Way It Was Back Then, což je taková velmi příjemná písničková hudební věc a taky rozhodně se můžete těšit na skvělý zpěv, skvělý texty a tak dál. No a pojďme se podívat taky na R&B a Soul, deska Chuckzilla v podání Chaka Khan, tak to je deska, která přichází po dlouhých 7 letech a nabídne spoustu krásných R&B soulových věcí, takže pokud si frčíte i v tomhletom žánru, tak rozhodně doporučuji. No a pokud máte rádi třeba něco z českých vod, tak kapela Oceán vydává živě další deska, což je vlastně koncertní album, který zachycuje speciální vystoupení z letošního červnového koncertu na výstavišti v Českých Budějovicích. Tak tolik tipy na nový desky, těch desek je daleko víc, my samozřejmě postupně to sázíme pro vás a určitě poslechněte, věřím, že jsme vás lehce inspirovali.
1: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

Tohle Mystic a Brand New na frekvencích Dance Rádia a my se pojďme podívat na další muziku, která vás čeká už po 10. hodině. A co vás čeká? Třeba Shakedown a At Night.

0: mezi 10. a 11. omrkneme další hudební novinky a také aktuální trendy a čeká vás i spoustu hudby. Teď už Andy a aktuální zprávy, pojďme na ně, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta beze srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Volkswagen na Slovensku prodává svůj závod v Martině, kde po více než čtvrt století vyrábí součástky pro osobní automobily. Kupcem by se měla stát dceřiná značka koncernu MAN, výrobce nákladních vozidel. Změna se dotýká 700 zaměstnanců, kterým podle informací z odvětví může hrozit propuštění i snižování platů. Sněmovna ve středu schválila zrušení pravidelné valorizace cen dálničních známek. Novelou také upravila platnost jednodenní známky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, místy přehánky s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhony 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Přátelé, Junotas a taky Dennis Lloyd a Diamonds na frekvencích Dance Rádia. My pokračujeme dál, doufám, že máte krásný čtvrteční dopoledne i dneska. S dopoledním drivem do 12. hodiny a musím říct, že Singapur mě velmi překvapuje momentálně s novou vyhláškou a s novou novelou, která se týká jako městský hromadný dopravy. To už jsem tady teďka zkombinovala dvě věci dohromady. A pokud jste někdy v Singapuru byli, tak to je prostě magický jako vlastně místo, protože tady je úplně fantastický to město, nádherný, vzdušný, všude je pořádek, všude jsou fajn lidi. A vlastně je to neuvěřitelné, jak to tam krásně funguje. No a tam ale jako je docela, jsou tam striktní pravidla. Třeba se tam nekoupíte žvíkačku jako nikde, z důvodu toho, aby prostě nikdy nikdo neodhazoval, jo. To je další věc. Ale zároveň, co teď Singapur nově řeší, je momentálně dost silná pokuta. A teď poslouchejte za co, jo. Pokud tam bude načapán nějaký člověk nebo někdo, kdo bude poslouchat velmi hlasitou hudbu, ať už prostě bude mít sebou reprák nebo se bude koukat na nějaký videa na telefonu, a nebo údajně je to i pokud vám to bude nahlas hrát ze sluchátka, tak dokonce na místě můžete dostat až 300 liber za hlasitý přehrání hudby. A je to jako mazec. Týká se to samozřejmě v MHD, ve vlaku, v autobusu a nevím kde všude. A vlastně tato nová pravidla vstupují v platnost přesně v těchto dnech. Takže prosím vás, pokud se budete mít cestu, bacha na to, já tady v Česku tohle jako zažívám dnes a denně, naštěstí mám sluchátka, takže to často neslyším, ale myslím si, že tady v Česku bychom dostali pokutu úplně všichni. Novinka.

a taky Galvanize, to byl legendární kultovní typ a kultovní skladba, která ve své době, v té době, kdy vyšla, ale stále, je naprosto neodmyslitelnou součástí elektronické a nejenom elektronické scény. Na Dance Radio pokračujeme dál, máme čtvrtek 24. září. No a musím říct, že by mě schválně zajímalo, jaký jsou vaše rána, jestli jako vstanete, jdete třeba někam běhat, zacvičit si, anebo vstanete, rychle do sebe hodíte sprchu, jídlo a jdete hned do práce. A možná pro vás bude menší inspirace příběh jednoho týpka, který mě teď jako úplně jako zaujal. Jo. Je to prosím vás týpek, který se jmenuje Miša Gurov a je to ajťák z Curychu, ale proč mě zaujal tenhle ten borec je to, že má takovou jako takový rituál raní a jako je to nejenom propojení sportu, ale hlavně dobrý věc, jo, protože tenhle ten týpek každý ráno vstane a jde se zaplavat, ale pozor, on jako nejde do bazénu nebo tak, prostě dává si rozcvičku, nahodí si plavecký gír a vlastně jako skáče tam jako v okolí, kde bydlí. A nejenom, že urazí 1350 metrů, ale dokonce během té plavby sbírá vajgly. Jo, což je neuvěřitelný. A každý ráno si dává tuhle plavbu, nejenom, že se zahřeje, že se zacvičí, má teda docela dobrou fyzičku, ale vlastně má takovej jako, takovej, teď jak to jako říct, takovou jako nádobku nafukovací a ta je vždycky kompletně úplně naplněná různými vajgly, anebo občas ve vodě najde jiný věci, takže prostě ty odpadky se sbírá a vlastně pak to vyhodí. A jak avizuje i v těch rozhovorech s ním, že to je nejideálnější a nejlepší způsob, jak začít pracovní den a někdy teda ještě stihne pozorovat východ slunce u jezera a někdy sleduje labutě a jak se ráno dokoupe a nebo jindy prostě jenom jako jenom tak je a se sbírá ty odpadky a pak jde do práce. To je teda hodně hustý.

0: Sigma, Eli Oaks, což je velký fenomén tady u nás v Česku, a skladba s názvem With You zazněla a rozezněla Ether Dance Rádia, doufám, že i vás, a máme těsně před 11. hodinou a mrkneme se už na další hudební info. A pokud máte rádi partičku Gorillaz, který zbožňuju i já, tak Gorillaz už brzy zase budou slavit další milník. A musím říct, že tato parta, to je vždycky jako velký zážitek, nejenom po té hudební, ale i vizuální stránce, i live stránce, protože Gorillaz prostě to je fenomén, který vlastně je jako velmi, velmi jako charakteristický. A musím říct, že letos znovu vydají další tři desky na barevném vinilu a kazetě, jo? Protože Gorillaz chystají reedici Demon Days a taky Plastic Beach, a to z alba na barevném vinilu a kazetě. A je to vlastně speciální kolekce k 25. výročí, která bude obsahovat teda 500 dílnou skládačku, podložku na hraní, mikinu a kapuci a taky další, jo. A tohle všechno vlastně ještě Gorillaz obohatí třema deskama, všechno na barevném vinilu, bude tomu i kazeta, což je teďka taky další věc, která momentálně čím dál více se objevuje v merči různých muzikantů a kapel. No a fanoušci se dočkají takovýho refreshe právě skladeb z Demon Days z roku 2005 a Plastic Beach z roku 2005 a 2001. Takže pokud máte rádi tuhletu partu, tak vydání tohodle krásného dárku si myslím, že je naplánováno úplně krásně před Vánocema, proč asi 4. prosince, a taky ještě přijde novej merch, včetně dalších věcí, vzorů, bude to jako limitka, takže to bude určitý množství, ale pokud byste si chtěli udělat radost nebo někomu z vašeho okolí, tak si myslím, že tohle bude krásný dárek. Doporučuji sledovat Gorillaz, web, sociální sítě, abyste se k tomu rychle dostali, možná na to budou nějaký předobjednávky, tak na to myslete. Myslím si, že na Vánoce ideální dárek.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Nebude chybět ani format B a Chunky. Už mezi 11. a 12. umrkneme kulturní tipy, mrknem se na nejnovější trendy a zároveň taky nabídnu spoustu skvělé hudby v našem playlistu. Teď už je ale chvíle a čas na nejčerstvější zprávy s Andym. Pojďme na ně. Dance Radio
1: News. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji si jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Policie v anglickém hrabství Yorkshire zadržela 68-letého muže, který měl podle svědků střílet z luku na projíždějící auta. Incident se odehrál v odpoledních hodinách na jedné z frekventovaných silnic města. Několik vozidel bylo poškozeno, nikdo ale nebyl zraněn. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Přesně tak, na Dance Radio pokračujeme dál a přátelé, v tenhle ten moment mám pro vás tip na výborný videosvět v rámci mojí pravidelné rubriky, protože se vás snažíme samozřejmě hudebně vzdělávat a taky vám vždycky dát zajímavý tip nejenom na dobrou hudbu, ale i dobrý vizuál. No a momentálně, pokud máte rádi umělce, muzikanta, producenta, ale i DJ Forteta, kterýho já naprosto zbožňuju, který dlouhá léta spolupracuje i s Fred Gain, taky se Skrillexem a tak dál, tak byste si měli dát jeho liveko, který je poměrně čerstvý z srpna letošního roku a v rámci festivalu Wait Out West si střihnou naprosto jedinečnou show a nevím jak vy, ale já tvorbu tohohle umělce naprosto miluju a i tu jeho energii za mixem. Nedělá tam žádný jako navíc věci, žádný kudrlinky, je prostě jako real a autentický a právě proto mě i ta jeho hudba baví. Takže tenhle ten set budu sdílet už za chviličku na sociálních sítích Dance Radio, tak si to dejte. Klidně dejte info do feedback, do komentářů a těším se, co vy na to. Věřím, že vás to bude bavit.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Service.
1: Přesně tak, kulturní a party service je ready, máme dneska čtvrtek a i dneska, toho je poměrně hodně před víkendem, který bude prodloužený, takže pokud byste už započali vaši club tour třeba dnes, tak těch příležitostí bude opravdu hodně. Začneme denními akcemi, dneska třeba můžete vyrazit na Holešovickou tržnici na Lustr 13, což je svět ilustrací a komiksu v nejčastější podobě. Startuje to celý dneska, potrvá až do 30. takže rozhodně věřím, že si přijdete na svý. Dnes ale můžete vyrazit i třeba na filmy za stovku do kina 35. Promítání probíhá od 15.30, od 18 nebo od 21 hodin. Galerie Rudolfínum nabídne výtvarně akční dílny dneska taky pro děti i dospělí a to po celý den, takže pokud byste rádi něco si namalovali a chtěli se kreativně vyřádit, bude příležitost. Pojďme ale omrknout ty koncerty. Městská knihovna v Praze od 7:30 večer nabídne koncert Radúzy. Úžasná zpěvačka, která věřím, že vás bude hodně bavit. Přejdeme ale do dalších míst. Dnes v Punktumu od 20 hodin můžete vyrazit na Filminton, Thomas Lenn, Exodorner a v rámci Werewolf Tour start 20. hodina. Těšit se můžete i do Skautského institutu na Staromáku od 19 hodin na Stage Jay Austin a Františka od 19 hodin. Živé kvety ze Slovenska se na vás těší v Malostranské besedě od 8:30 večer. Dnes to bude žít i v Sasazu s Beartooth, taky Silverstein a Kingdom of Giants. Start 19. hodinu a ještě jednou Sasazu. No a pokud vás to láká třeba do Fuchsu, tak křtít svoji novou desku budou Baron Hayes od 20 hodin se svými hosty. Campus Hybernská nabídne dnes jiný metro a Oceloc od 19.30. No a Palác Akropolis dneska bude dnes kapelou Apart a 505 a taky Fabio Redmacher start 7:30 večerní. No a pokud vás to láká třeba dnes do Roxy, tak Erasmus Semester Opening, studentská akce dnes od 23 hodin v Roxy a poslední tip poputuje na koncert Justin Lavash Live a taky potom DMB Night After Party. Dnes start 21. hodina koncert a pak after party na dvou stagech. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho opravdu hodně.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: krásná věc, dali jsme si drum and bassovej kousek Perfect Sky od Future Bound a Lee Matthews a taky Asha. Na frekvencích Dance Rádia 11.51, aktuální čas, za chviličku 12. hodina, pokud zrovna třeba už míříte na nějaký dobrý oběd, anebo máte pauzičku v práci, ve škole, kdekoliv jinde, tak už teďka přeji za celý Dance Rádio dobrou chuť. Co vám ještě nabídnu do 12. hodiny? 100% Norma Jean Martin, taky Black Caviar, pak už zprávy a počasí v celou s Endym. Odpoledne se těšte na odpolední show a taky mýho kolegu Mikeyho mezi 14. a 18. No a máme dneska čtvrtek, to znamená, že vás čekají samozřejmě naše pravidelné pořady. Třeba od 18 hodin hitparáda Dance Radio Chart. 23 tracků, který momentálně nejenom můžete znát z našeho éteru, třeba i z klubů, ale zároveň i z hudební elektronické scény, takže už dneska se dozvíte, jak to celý dopadlo v rámci vašeho hlasování od 18 do 19 hodin, no a v pozdějších hodinách taky Tiësto, Armin van Buuren, Music of Freedom anebo Adam Bayer. To všechno v našem éteru už dneska večer. Moc si to užijte, mějte se hezky, mějte úspěšný den, no a těším se na vás opět zítra po 9. Ahoj.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Je! Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Dance Radio. Dance Radio.

po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta bez srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Volkswagen na Slovensku prodává svůj závod v Martině, kde po více než čtvrt století vyrábí součástky pro osobní automobily. Kupcem by se měla stát dceřiná značka koncernu MAN, výrobce nákladních vozidel. Změna se dotýká 700 zaměstnanců, kterým podle informací z odvětví může hrozit propuštění i snižování platů. Sněmovna ve středu schválila zrušení pravidelné valorizace cen dálničních známek. Novelou také upravila platnost jednodenní známky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, místy přehánky s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Dance Radio.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Dance Radio. Dance Radio.

byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji si jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Policie v anglickém hrabství Yorkshire zadržela 68-letého muže, který měl podle svědků střílet z luku na projíždějící auta. Incident se odehrál v odpoledních hodinách na jedné z frekventovaných silnic města. Několik vozidel bylo poškozeno, nikdo ale nebyl zraněn. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio.

po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta bez srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Volkswagen na Slovensku prodává svůj závod v Martině, kde po více než čtvrt století vyrábí součástky pro osobní automobily. Kupcem by se měla stát dceřiná značka koncernu MAN, výrobce nákladních vozidel. Změna se dotýká 700 zaměstnanců, kterým podle informací z odvětví může hrozit propuštění i snižování platů. Sněmovna ve středu schválila zrušení pravidelné valorizace cen dálničních známek. Novelou také upravila platnost jednodenní známky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, místy přehánky s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Duke Diamond, Your Loving. Máme 14 hodin 16 minut. Odpolední show dneska na záskok s Milanem Krouželem mezi 14 a 18 hodinou. Ještě tady s Katie ve studiu se hezky povídáme. A zítra už Mikey, kterého zdravím na dálku mezi 14 a 18 tradičně v tomhletom čase show s Mikeym, takže vás to nemine. Jinak pro úplnost máme 24. září, svátek má Jaromíra, všem blahopřejeme, jistě se tady připojí ještě Fisher a Meryl, Yeah and the Girls, pak Beck, Raiders a Mac, Break My Heart, či Fede Legrand a Monster. Přátelé, provedeme opět samozřejmě v prvé řadě muziku, filmy, mám nějaké takové zajímavosti z filmů historických, nebo ne tak historických, ale tedy z událostí, tak jsem si říkal, že se s váma o to podělím a nebude chybět sport, ještě jednou krásné odpoledne.
1: Stálice trencové taneční scény, exkluzivně Česku.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad, plný trencové muziky a hostů.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Nightmare, Jordan Sparks, No Air. No, doufám, že my jsme ve vzduchu na vlnách 8229 FM nebo apka Dance Radio či web danceradio.cz. 14 hodin 32 minut odpolední show. No a jak jsem sliboval na začátku odpoledního show, tak se vrhnu do rozebírky z trošku starších snímků filmu. Přiznám se, že mezi mé oblíbené filmy patří Predator z roku 1987. Samozřejmě těch filmů, co mám rád, je strašná spousta. Nejsou to jenom akční filmy, sci-fi, dobrodružné, ale i normální, řekněme, psychologické, ale k tomu se dostaneme někdy třeba příště. V každém případě Predator se natáčel v roce 86 v Mexiku, situovalo to Guatemalu a my máme pocit, nebo vy, kteří jste to viděli, že herci se potěj, že strašné horko, ale oni mrzli. Představte si, že v noci tam byla obrovská zima a teprve trošku, když vysvětlo sluníčko, tak už ty herci byli víc v pohodě, ale to horko, které čiší z toho filmu, rozhodně takové nebylo. A třeba ještě taková zajímavost, mimochodem samozřejmě tohle ten snímek patří mezi kultovky Arnold Schwarzenegger ve vrcholné formě, jako dač. Něco se také četl, že by se možná Predator v té sestavě, nebo respektive tedy s jedním přeživším Arnoldem možná ještě někdy vrátilo, uvidíme. Ale třeba představitel Sony Ledham, je zajímavé, že měl bodyguarda. Bodyguardy dokonce, ale ne proto, aby ho chránili, ale aby chránili ostatní herce, protože údajně měl trošku větší agresivitu a byl schopen napadnout kohokoliv, byť v tom filmu působí sympaticky, dobře, no ale podepsal smlouvu, respektive radši to studio chtělo chránit ostatní herce, že tedy bude mít bodyguardy pro jistotu, aby tedy film nebo natáčení proběhlo úspěšně. Takže to jsou střípky tedy z minulosti. Dance Radio. Dance Radio.

0: To je fantastická sestava. Vizionář z booku Flick the House Cat, Fatboy Slim, další osobnost a Karola Funk and Drunk. Ve 14 hodin 8 a 40 minut. Teď nás čeká kultovka Jamiroquai. Doporučuji se podívat třeba právě na hitovku, kterou uslyšíte na ten klip Cosmic Girl. JK založil tuhletu kapelu v roce 1992 a já se přiznám, že hned to první album mě velice zaujalo. Emergency on the Planet Earth. JK je jinak, teda jestli to platí stále, vegetarián, milovník rychlých vozů a hlavně funku, protože jeho maminka byla jazzová zpěvačka. Toho inspirovalo právě k návratu těch funkových soulových věcí ze 70. 80. let a samozřejmě ochránce přírody, to všechno dohromady. Takže tahle ta kultovka nás čeká za pár okamžiků a potom ještě Sue a Ty, Time Out for Love.
1: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji si jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Policie v anglickém hrabství Yorkshire zadržela 68-letého muže, který měl podle svědků střílet z luku na projíždějící auta. Incident se odehrál v odpoledních hodinách na jedné z frekventovaných silnic města. Několik vozidel bylo poškozeno, nikdo ale nebyl zraněn. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Ano, tohle je přesně věc, jako kdyby byla vytažena z roku 1983, takové to klasické disco a má to parádní zvuk. 15 hodin, 15 minut odpolední show vstoupilo do další hodiny. Máme čtvrtek 24. září a svátek má Jaromír a všem blahopřejeme. A teďka se připojí určitě Drum Sound, Baseline Smith, Shine a Light, také pozvánka na pořad Rave on Air každé pondělí od 18 hodin, zlomené beaty, drum and bass, jungle, breakbeat a všechno možné. Pak TSHA All Night Long a nebo legendární JD. A víte, že tuhletu věc, to mi říkal Robin Albers v soukromí, když jsem s ním dělal rozhovor, teda v interview, složil na balkoně za 4 hodiny v roce 1991, no a v roce 1992 oficiálně tebe vošlo Plastic Dreams a pro mnohé klubery to je takový open gate té houseové elektronické scény.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jihočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Dance Radio.

Dance, Dance, Barry Can Swim. Další tedy velice příjemná záležitost na vlnách 89 FM na Dance Rádiu, anebo apka Dance Rádia, či web danceradio.cz. 15 hodin 32 minut, teď nás čeká holandská dvojice, která pravidelně třeba vystupuje na Tomorrowlandu, Mr. Belt a Bezel, Boogie Wonderland. Jinak v originále to je kultovní kapela Země, vítr, oheň, Earth, Wind and Fire. Já jsem je viděl ale už dost pozměněné sestavě v Lucerně, ale i tak to bylo parádní. V každém případě nejlepší formu měli, když tam byl Barry White a Morris Bratři Whiteové. Prostě v té době tyhle ty desky byly naprosto fantastické. Já mám skoro všechny vinily od nich, co vyšly. A představte si, že třeba snímky jako September, to už používají anglický fanouškové, takže se to stalo naprostým kultem, anebo Let's Groove, tahle ta věc mě baví strašně moc i po letech z LP desky Race. Takže se vychutáme klasiku Boogie Wonderland, potom Cream and Alika, Dangerous, a nebude chybět také kultovka. A hlavně tedy jeden z nejlepších DJů za poslední 2-3 dekády, Paul Oakenfold a Southern Sun.

0: Jak jinak než wow, Tiësto, naprostá legenda a obrovská osobnost taneční scény za poslední 2-3 dekády, se nám představil se snímkem wow. 15 hodin 47 minut, takže další hodinka bude za chviličku, tedy tabu. Já doufám, že máte příjemné odpoledne s Dance Rádiem, posloucháte odpolední show dneska na záskok s Milanem Kroužilem do 18 hodin, zítra Michael C. mezi 14 a 18 hodinou. Meduza a Harry Camill Don't Wanna Go Home nás čeká, pak James Hype, Kelly Lee, More Than Words či Filip Zelinka, to je samozřejmě naše produkce, Heartbreak. Přátelé, není to tak dávno, co skončilo mistrovství světa ve fotbale a najednou už tady máme Ligu mistrů v plném proudu a Liga národů a hlavně nový trenér Santi Denia, který bude mít premiéru právě proti Chorvatsku. Já jsem na to zvědavý, protože někteří chorvatští fotbalisté říkají, že ta nejlepší éra českého fotbalu už je za námi. Uvidíme, třeba nový trenér zase nakopne, řekněme tedy, bylo by to fajn, kdyby jsme se opět dostali mezi nejlepší tedy týmy Evropy. Já bych si to samozřejmě, určitě nejsem sám, velice přál. No a jsem zvědavý, jaký tedy bude jeho první tedy počin proti Chorvatům. Už se nemůžu dočkat, takže za chviličku tedy máme tyhle ty sportovní utkání v plném proudu a myslím si, že je z těho vybírat. Stejně tak, jako můžete vybírat i z muziky Dance Rádia. Ještě jednou krásný den.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: 90. kapela You Gotta Know. 16 hodin 3 minuty, za chviličku zprávy. Hned po zprávách Hugo a ještě Imal Engel alternate Moving to the Sun. DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise, Baker Matt, Goldfish, Mary Plasard, Games Contute, anebo Max Stiller, Echo Over Me.
1: Dance Radio News. Po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta bez srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Volkswagen na Slovensku prodává svůj závod v Martině, kde po více než čtvrt století vyrábí součástky pro osobní automobily. Kupcem by se měla stát dceřiná značka koncernu MAN, výrobce nákladních vozidel. Změna se dotýká 700 zaměstnanců, kterým podle informací z odvětví může hrozit propuštění i snižování platů. Sněmovna ve středu schválila zrušení pravidelné valorizace cen dálničních známek. Novelou také upravila platnost jednodenní známky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, místy přehánky s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Max Tiller nám dohrál, máme 16 hodin 17 minut, odpolední show vstoupilo do další hodiny. Přeju vám nádherný den, jestliže jste v práci, ať vám to hezky utíkám, za chvilku máte asi padla. No a vy, kteří třeba už jste doma, tak doporučuji poslech našich frekvencí, anebo apky Dance Rádia, anebo třeba si jít zaběhat a ještě k tomu poslouchat nás, to je dobrá volba. Venku je poměrně hezky, o víkendu babí léto se vrací, takže se všichni máme, doufám, na co těšit. Těšit se můžeme na Ofaha, Davida Pena, tahle ta dvojice producentů kooperuje velice často a z toho jsou tyhle ty hitovky Always a ještě Tando a Eric B. Turner. Pak je tady Chardonnay a ještě Martin Call Me Out nebo Safri Duo a to je legendární záležitost play live bongo song. Tak ještě jsem se chtěl zastavit k filmu, jak jsem dneska s tebou na začátku pořadu, že ohledl jsem se za filmem Predator a teď je tady ovšem současnost V srdci divočiny s Bradem Pittem. To chci pozvat vás i sebe, to jsem ještě neviděl. Brad Pitt samozřejmě je skvělý, legendární herec, zraje jako víno, je čím dál tím lepší z mého pohledu a s ním V srdce divočiny hraje i německý ovčák Uber. Viděl jsem trailer a připadá mi to docela dobrý, dobrodružný, takže jestli jsem z toho správně pochopil, tak Brad Pitt je válečný veterán a s pejskem si chce udělat takovou jako hezkou penzi, ale samozřejmě z toho nakonec není penze, ale velké dobrodružství a myslím si, že tenhle ten snímek rozhodně bude stát za to. Stojí za to i naše frekvence, ještě jednou vám přeju nádherné odpoledne.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

0: Máme 16 hodin 33 minut a teď nás čeká další škála skvělé muziky, třeba Hybrid Minds, Livia, T-Drops nebo Hygo a Energie. Energie je vždycky potřeba, teď řekl bych, že dneska je to třeba ideální na sport, doporučuji rozhodně. A také doporučuji poslech legendární party Daft Punk Technologic. Je škoda, že tato formace se rozpadla, ale stále ještě držím naději, že se třeba dají dohromady a ještě nás obohatí nějakýma hitovkama a nesmrtelnýma záležitostma, jako třeba One More Time a mnoho dalších věcí. Pak je tady Rehab a ještě Mod a Fiora Up All Night. Hezký poslech na vlnách 89.9 FM a nebo aplikace Dance Radio.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Takhle vypadá kvalitní česká produkce. Máme být na co hrdí, že už máme mezi náma takovýhle skvělý producenty, jako Pauli Gabrieli a Bautiu. Za 8 minut máme 17 hodin, odpolední show stále v plném proudu. A dneska jsem takový filmový dárce, tak ještě chci se dostat na jeden historický snímek. 7 statečných, mnozí z vás to určitě viděli a já jsem byl překvapen, když jsem zjišťoval historii toho filmu. Samozřejmě, co jméno to pojem, co pojem to hvězda. Představte si, že tenhle ten snímek po uvedení do amerických kin neměl nějaký velký úspěch a studio to původně bralo jako neúspěch, že to nemá velkou návštěvnost a dneska je to kultovka a dokonce ta famózní melodie k 7 statečným nevyhrála ani Oscara v té době. Údajně to vyhrála tedy jakoby melodie nebo tedy úvodní epilog k filmu Exodus. Což jsou takové zajímavosti a nakonec se to stalo 7 Magnificent, samozřejmě mezi naprostý skvost westernů, ale tak to někdy bývá, že kritika to nevezme a nakonec historie ukáže pravý opak. My ukážeme další tedy hitovky, třeba Bliss, Terms and Conditions, pak je tady Jerry Ropero a jeho kultovní záležitost Corazón, ten také po letech stále tedy je činný a tahle ta věc vždycky pohladí na duši. Hezký poslech.

0: 17 hodin, za chviličku zprávy, po nich Angie Lenz, Angie Run, Hot Swing, You and I.
1: Dance Radio News. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji si jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Policie v anglickém hrabství Yorkshire zadržela 68-letého muže, který měl podle svědků střílet z luku na projíždějící auta. Incident se odehrál v odpoledních hodinách na jedné z frekventovaných silnic města. Několik vozidel bylo poškozeno, nikdo ale nebyl zraněn. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Máme další hodinku započatou, tentokrát poslední odpoledního show mezi 14. a 18. hodinou. 17 hodin, 18 minut pro úplnost informací 24. září a svátek má Jaromíra, všem blahopřejeme. Přátelé, teď nás čeká český machr a producent a to mi vždycky dělá radost, že před několika lety nebo ještě tedy několika dekádami jsme tak nějak koukali na ty ostatní producenty i třeba z Maďarska a říkali jsme si, kéž by se třeba někdo objevil tady v České republice. No a už se tady děje a už je toho docela hodně. Zaplať pámu za ty dary. Antonín Herbeck je fantastický producent i skladatel a dáme si tedy snímek She's Not Yours. Pak je tady Nat Slater DNA a zazpomínáme si na 90. V těle těch dobách je to vždycky příjemný, jak to rychle utíká. Nedávno aktuální 90. Teď už je to tak trošku oldies, ale vždycky to potěší a dáme si tedy docela hodně známou věc The Key, The Secret.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Picnic, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jason Status, G-Hus a ještě Iraq, This Guaranteed. No a máme nebýt, je to mě samozřejmě vždycky nutí, a v tom dobrém slova smyslu, abych vám připomněl pořad Rave On Air každé pondělí od 18 hodin na Dance Radio. Breakbeat, drum and bass, jungle, to všechno, který si můžete vychutnat. A teď, co vás čeká, můžete si vychutnat dalšího machra Holanďana, Maurice van Wester, neboli tedy Maupi, ve zkratce Gimme the Bounce, pak Parisi, Fret Again, Eiler, This is Real, nebo Eddie Amador. To je taky machr, který jednak je ročník 67, v roce 97, po 30 letech možná, že na své narozky složil track kultovní, a my se to dneska dáme, House Music. Je to v různých reedicích, tentokrát je to Rubasonic Remix, samozřejmě úpravách, stále tedy nesmrtelná věc. Jak už jsem dneska hovořil třeba o JD Plastic Dreams, i tohle to patří mezi tedy řekněme nejznámější klubové záležitosti za posledních několik dekád. Začínal na značce Subliminal a podporuje ho třeba Robbie Rivera, který je zakladatelem labelu Subliminal, a ve svém pomyslném kupříku ho třeba hraje Thomas Gold a nebo David Guetta. Hezký poslech, máme 17 hodin 36 minut, posloucháte Dance Radio.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto.

Audience, Cecilia Gault a Higher. Máme 17 hodin 53 minut, pomalinku se budeme loučit s odpoledním show, zítra Michael C. mezi 14 a 18 hodinou. Já vám díky za přízeň, bylo to prima zaskočit a těším se na vás v neděli v 18 hodin při pořadu Club Mix. Ale rozhodně, samozřejmě pokračujeme dál, stále tedy leďte naše vlny 8229 FM nebo Upku Dance Rádia, protože vás čeká teďka od 18 hodin Dance Radio Chart. Potom Tiesto, Club Life, pak Armin van Buuren, co jméno to pojem, co pojem to hvězda, State of Trance nebo Musical Freedom Radio Show od 22. hodiny či Drum Code Life a Adam Bayer. Takže si nás můžete užívat plnými doušky, ještě jednou vám přeju nádherný večer, pak je se vracíte z práce opatrně a pak, když jste v práci, ať vám to hezky utíká, mějte nás zapnutý a díky ještě jednou, přeju vám nádherný den. Dance Radio. Dance Radio.

po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta bez srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Volkswagen na Slovensku prodává svůj závod v Martině, kde po více než čtvrt století vyrábí součástky pro osobní automobily. Kupcem by se měla stát dceřiná značka koncernu MAN, výrobce nákladních vozidel. Změna se dotýká 700 zaměstnanců, kterým podle informací z odvětví může hrozit propuštění i snižování platů. Sněmovna ve středu schválila zrušení pravidelné valorizace cen dálničních známek. Novelou také upravila platnost jednodenní známky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, místy přehánky s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems.

Radio Char. Dance Radio Char. Dance Radio Char. Novinka.

0: Dance Radio Chart.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
1: Jasně, a já budu britská královna.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
1: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
1: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
0: No počkej.
2: Více o nabídce na byd.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio. Go, go, go, go. Fast track to a new era.

0: Midweek.
1: Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Dance Radio. Dance Radio.
2: For all the best in trance and progressive.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: Stay tuned for more A State of Trance.

She a freak. She a freak.

Come on, keep jerking for me. That's so good.

89 a 102,9 FM. Dance Radio.

Zdravím. Poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Na Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.